Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: 是 check. Pani, bože, check.
1: Z obidvou stran je to pravda, check.
0: To pravořad Čech nám tak zařídil, že my to máme v obou strany.
2: Ano, vy se vždy prijímali pod obojím. Nebudeme zacházet do podrobnosti a maličkosti, nám je v tomto případě obec, dá jde nám o svatbu.
0: O svatbu, tak to jsme slyšeli. Svatba, to jsme slyšeli a jsme moc zvědaví, jestli je to takový, jak se říká, nebo jestli je to ještě horší?
1: No, pozrite se, pan turista český, svatby tu v této naturálné, prírodné, jako já vravím, v safari podobě, organizujem už 2 roky. Nebylo krojov, nebylo dobrovolníko, potom jsme šli kroje, a i dobrovolníci, a zase nevěsta.
0: Nebyla?
1: Bola, je v 5. měsíci.
0: A tak to se milí, to se milí. Když nevěsta, tak v 5. měsíci, jako v životě.
1: Pan turista český, čo si člověk u nás sám neurobí, nemá.
0: Já bych tomu na vašem místě taky nikoho nepustil. Ale řeknu vám, pane organizátore.
1: Hlavní.
0: Pane hlavní.
1: Organizátore.
0: Pane organizátore.
1: Hlavní. Já jsem tu strašný orgán.
0: Pane strašný orgán. Když vidím tady to vaše dílo, co jste tady vybudoval všecko, tak si říkám, nezdá se vám někdy, že vás pro tyhle malý poměry velká škoda? Vy jste s prominutím genius.
1: Čo si to povedal na moju matku? Čo si
0: to dobrý, genius to je znovu, to je u nás to říkáme jako fajn chlap, to znamená.
1: Vy všeličo hovoríte.
0: U nás znamená genius jako fajn chlap, jakože by si vás měli vážit tady, pozlatit by vás měli, kdyby nějaký zlato vybilo, jakože ne, tak na vás ho. Jo, prostě víte, že jste dobrý, úžasný, jako, jo, dobrý chlap.
1: No.
0: A teď zase vy.
1: Pán turista český, vy jste jeden ozrutánský... Čo vy robíte? Čo robíte?
0: Divadlo.
1: Aha, no... Keby bolo na mne, už by som vás zažíval hore.
0: No.
1: Áno, nie? Tak nie, no dobré. Áno, no keby bolo na mne, ja by som vás už na ten stál piede. Takto.
3: Dobre to robíš.
1: Dobre to robíš. Čo to je divalo? Vlady som to učul. Divalo.
0: Jsem ředitelem takový malý divadelní společnosti, která v nedalekém městečku tady uvádí takovou směšnou komedii s takovým veselým názvem Prodaná nevěsta se to myslí.
1: Nesmej se, že jsem dal za ty pokyn, nedal jsem. My tomu hovoríme, že legrácia.
0: Co bych vám chtěl říct, tak není to vhodné pro děti, dospělí nám na to nechodějí. No, přijďte se podívat. Já vás velmi srdečně jistu.
1: Děkujem. Samozřejmě, že přijdeme. Nás netreba dvakrát nějako pozvat. Pozrite se, pan turista český. Aj keď máme my jazyky rozdílné, reč máme spolu. V tomto případě nám však jde o věc, teda o svatbu, a pro tento účel jsem vám připravil perfektné místo, když se páči sadnoucí. Aj partnerka si může len, prosím vás, keď se budete hmíriť, dávajte pozor, aby se vám tryska priamo. Nech už aj uvidíte, aj možná utekat, to jsou núdzové, keby náhodou, čo já vím, něco se stalo, keby náhodou například došlo k bitke.
0: To docházíva?
1: Ano, priemerně 2 bitky na 1 svatbu plus minus 4.
0: A to se perou pořád?
1: Chvíľu sa bijú, potom umývajú, no a tí špinavejší sa aj perú. Po chvíľu začnú.
0: Chce byť.
1: Spievať. Vždy začínajú spevom.
0: A končí bitkou.
1: Končia. Takisto spevom. Bitka je medzi tým.

0: Bodri dedinčania vidúria zápecníka Kuba z Pece a všetci spolu na čele s Loveckým sa vyberú na vystúpenie českých komediantov, kde by sa mala vyskytovať aj nevesta na predaj a pod názvom Prodaná nevesta uvidia čosi, čo ešte nikdy nevideli.
1: Po prvý raz dedinčania aj uvidia krásne herečky a hercov, nádherné kulisy a spev, počujú češtinu a sú očarení príbehom o pôvabnej Mařenke, šušľavom Vaškovi, krásnom Jeníkovi a ukecanom Kecalovi.
2: Milí diváci!
3: Když já říkám milí diváci, tak ty to prosím tebe neříkej, protože to je potom duplicita a jeden z nás je tady zbytečnej.
2: No to já si právě myslím.
3: Co si právě myslíš?
2: Že to duplicita.
3: No, milí diváci, přijeli jsme za vámi, abychom vám se předvedli podívanou, nebo, jak se latinsky říká, show, za jakou by v Paříži, přesněji řekno v Las Vegas, dali nevím co.
2: No teda skutečně neví, co by za ní dali o to.
3: Naše show se odborně nazývá opera.
4: Neboj se, není z Oranžiny.
3: Ovšem pohled do sálu, vážení diváci. Pohled do sálu nám napovídá, že jste se nedostavili v hojném počtu. To není pro vás dobré vysvědčení. To vypadá jako přímo, a nebojme se to říct, jako neúcta ke klasikovi.
2: Naštěstí ani my jsme se nedostavili v tak hojném počtu, jak se původně slibovalo na plakátech.
3: Tak si nebudeme nic vyčítat a vlítneme na to, ne?
2: Takže vám přejeme příjemnou zábavu.
3: Příjemnou zábavu.
2: Když já řeknu příjemnou zábavu, tak ty už to neopakuj. To je potom duplicita. Thank you.

0: ale však jsem se vždycky nějak uživil.
1: Ale Jeníčku, od té doby, co bláznivý Francek už nedostává apanáž, nikdo ve vsi se vozit nenechává. Ty můj ubohý, ubohý Janíčku.
0: Já však si zůstat věrem svému Wartburgu. Nyní jdu na své stanoviště za humnama a budu doufat. Pojď ke mně ještě naposledy, ať si tě obejmu.
2: Pokračujte, pokračujte, jako bych

0: Dobrý deň, prepáčte, že prichádzam bez fľaše a klopania. Moje meno je Lovecký, celým menom Jozef. Ježišmária, Jozef.
1: Ja sa menujú Kecal, celým menom František Ringo Kecal.
2: To vám ide na dvojke, toto?
1: To bude výdeť.
0: Má to dobré titulky.
3: Pozrel som si ten váš kus a musím povedať, že ja som nadšený. Ja som nadšený, Božo.
1: To velice rád slyším, zvláště pak pro platícího diváka.
0: Ne, ty vaše, teda aj ten kus, ale ten kulisy.
3: No,
0: kulisy vyjadrovali jednu jedinu, vlastne takú ústrednú myšlienku. To ale muselo stať peňazí, čo? Čo?
1: Teď ste se mě dotkl na velmi citlivé místě mého srdce. Poněvadž kulisy, to je moje největší chlouba. Všecko, jak jste to viděl, to bylo ručně kradený. Je, ano. Totiž konkurenční spolek jednou vylepil plakáty dnes naposled, dnes hrajeme naposled. My jsme věděli, že to je reklamní trik, tak se to dělá, že jo? Ale řekli jsme si, když naposled, tak hrajou naposled. Nechali jsme je to odehrát a pak jsme jim to jejich skladiště vybílili, no víckrát si nevzli.
0: Z vašich rečí na dostách, které znamenají divadlo, teda v vašem případě kriminál, jsem vytušil, že máme pre nastávajúce rokovania veľa spoločných, ako sa u nás vraví, veľa styčných bodov. Vy ste podnikaví, ja som podnikaví. Začneme teda, hádam, najskôr od peňazí. Ak som dobre počúval, za dverami váš komediánsky spolok je tak povediac na dne.
1: Můj komediánský spolek na dne? Vy jste asi chtěl říct, že můj umělecký soubor má určité ekonomické problémy.
0: Doufám, že byste se těch problémů čím skôr chceli zbavit.
1: Vaše řeč má šarm a eleganci. Akorát vaše jméno jsem pozapomněl.
0: Volám se Lovecký. Lovecký, ale pokojně mi můžete hovorit pán Lovecký. Chcel by som od vás niečo kúpiť.
1: Ty kulisy.
0: Nevestu.
1: Mařenku?
0: Tak Věru Marienku.
1: Tak Věru nebo Mařenku? My máme v obě, to stačí.
0: Marienku.
1: Mařenka je prodaná.
0: Zvyšok doplatím a Smotanovi to vysvětlím.
1: A sice, kolik hodláte nabídnout? Jistě chápete, že při takovýmhle obchodě musím pěkně zamávat svým svědomím a to se zadarmo nedělá. Musím humanismus odkopnout. Etický faktor, jak by jsme.
0: S faktorem si dělobte žádné problémy a potom 10 tisíc je 10 tisíc.
1: Vy jste řekl 10 tisíc, jste řekl teď.
0: 10 tisíc plus nehnutelnost plus ještě aj Kubo.
1: 10 tisíc, počkejte, jak jste to myslel, 10 tisíc, vy jste takhle v hotovosti tady vyložil takových těch 10, od Brunovskýho, ty.
0: Aj z Konvalinka. 10 tisíc, takto Marienke na ruku.
1: No a proč, Mařence, co pak tohle není ruka? To není vlastně její ruka, moje ruka.
0: To je věc interné dohody.
1: 10 tisíc, to jsou veliký peníze, nějak se mi ta slovenština čím dát tím víc páčí.
0: 10 tisíc, jako vravím, plus nehnutelnost, plus ještě čistokrvný bundáš.
1: Teď zase bundáš, předtím jste říkal Kubo.
0: To je jiný bundáš, to je celkový bundáš.
1: A ten Kubo, to je starší osoba, nebo mladší, nebo kdo?
0: To je, viete, ako nedávno u nás v kuchyni hovoril nejaký Einstein, to je relatívne. Jeho život zrovnávame s bundášovým životom, je to už starý corgo. Ale na druhej strane k Janušikovmu životu je to len taký zasrat, takže všetko relatívne.
1: A kde sa v tom panu zasranovi bere tá ochota vzít si Mařenku? On ich videl nebo znájí?
0: Pozrite sa, koľko vecí sme nevideli a predsa sme im uverili. Napríklad, ja som nikdy nebol v Plzni a predsa mám Plzeň rád.
1: Trochu ste mne zaskočil, musím
3: říct. Ale ja som počítal s tým
0: a zaskočený od samého začiatku a preto to aj všetko tak hovorím, ako to hovorím.
3: Svadba bude teda, ideme hneď k veci, 24. októbra, ideme to zdržovať, svadba bude u nás, v prednej izbe u Bečelovcov 24. októbra, v nedelu po Litániách, dávajte bacha, aby sa nezasvinili igelit na koberec. Rokovania na najvyššej úrovni sa zúčastnia ja, potom Kubová matka, Bečelová, Bečela, poprípade nech tam drieme aj Kubo niekde v kúte. Dobre, nech je tam aj on. A ešte tam budú dve družičky, v našom prípade to budú družičky mužského pohlavia. Koho pošlete reprezentovať vy?
1: Reprezentovať posílam zásadne sebe.
0: A ja to tak robím. Tak sa to robí vlastne.
1: Potom by tam mohla být taky Mařenka, když se o ní jedná, ale není to vlastně zapotřebí, tak se to taky robí, že jo?
0: A jí dělá.
1: Její rodiče seženu fyzicky nebo telegraficky, to už je jedno.
0: Výborný.
1: A troufám si dokopat i nějakou tu družič. Výborný.
0: Prosím vás, poznačte si program. Já jsem si už dovolil pár bodů připravit, abychom se potom tím nezdržovali, budeme mít jiné starosti. Program by byl následovný. Nemusíte to vyhotovovat v kopii. V tejto, čo ja viem.
3: Ale ak si myslíte, že už aj tam treba jednu posielať?
0: Takže prvý bod bude privítanie. Budeme vás vítať dovtedy, kým vás načisto neprivítame. Potom samozrejme prezentácia. Výmena skúsenosti, názorov, facie, kupomenkových darčekov a iných ostrých predmetov. Potom budú nasledovať zdvorilostné frázy. Ako sa máš? Ja sa mám dobre. Malé občerstvenie, potom prednesenie správ o činnosti menovaný. Diskusia. U nás sa začína tichom. Skoro vždy sa aj tichom končí. Potom bude protokolárne odovzdávanie inventáru menovaný. Záverečná správa. Potom správa o zjazdnosti ciest. U nás sú všetky cesty až na dýchacie zjazdy. Na záver večera bude tanečná zábava s vínom, rezňami a malou prekvapujúcou tombolou.
1: No a co ty naše nádherné písne? Ty tam nezaznej.
0: Samozrejme, tie som nedával do oficiálneho protokolu, pretože tie u nás vždy vyplynú z alkoholu. Alkohol to je náš starý, dobrý, osvedčený hudobný dramaturg.
1: Poznamenal si meno hudebního dramaturga, aby jsme ho nezapomněli pozvat.
4: Alkohol, křestín?
0: Etyl.
5: Po úspěšném bilaterálnom rokovaní Kecala s Loveckým o uzavretí manželstva Maženky a Kuba, potom už všetko prebehlo hladko. Komedianti i dedinčania sa kolektívne stretnú na vzájomnej príprave predmanželskej zmluvy, kde podrobne preberú všetky detaily budúceho fungovania spolužitia Maženky a Kuba.
6: Rokovanie na najvyššej úrovni preruší iba tehotná Anča, ale peknou Belkovičovou pesničkou Láska, Bože, láska.

0: Anča, pre Boha živého, kde sa tu bereš? Ty si už mala byť dávno celá zasamovraždená.
1: Viem, že s pánom Jižím Suchým nielen roky spolupracujete, ale aj si píšete zaujímavé listy. Napríklad kolegovi si písal do Prahy aj toto. Som úprimne rád, že sa semaforu darí, a teda, že stále máš koho osloviť a potešiť, čo je asi tá najlepšia správa. Veď divadlo bez divákov je iba sála. A ja sály nemám rád, najmä tie prázdne, ale ani také, v ktorých sú na javisku herci a v sále nikoho. Chvála Bohu, my, teda aj ty, sa na divákov odjakživa nemôžeme sťažovať. Možno nás opustili kritici. Asi chvála Bohu, ale zostali nám diváci. Pán Boh zaplať. To je ten lepší úkaz.
2: Ale písali sme si aj toto. Na nás vlastne divadelní kritici ohrňajú nosy. Aké to už môže byť divadlo, ktoré len tak zaplňa hľadiska? Nenáročné, ľudové, poplatné, slovom dosť jednoduché, ak nie aj primitívne. Veď divadlo je tam, kde tvorcovia hľadajú nové dramatické cesty a ponúkajú prekvapujúce štruktúry a formy, kde sa nekompromisne atakuje mešťacký divák a experimentuje sa s výrazom. A nie tam, kde sa tak po starom a ešte aj nech Boh chráni s humorom o niečom uvažuje, prípadne zabáva.
1: Pamätáš sa, ako dorastenec som zažil v roku 1985 veľkú akciu v Terchovej s názvom Pocta Jánošíkovi pri príležitosti 500. reprízy tvojho titulu, kde mal byť hlavným hosťom pán Suchý. Bolo rok po premiére Nevesty predanej Kubovi a na lúke za Terchovou boli veľké očakávania nielen na predstavenie, ale aj na príchod pána Suchého. No slávnostný host neprišiel.
2: On vlastne prišiel. No teda, neprišiel do Terchovej, zablúdil kdesi na Orave, zatúlal sa do akejsi čudnej krčmy, kde však podľa jeho slov, napísal by to bol v veľmi dlhom liste, zažil autentických, nefalšovaných slovenských zbojníkov Hi-Fi Deluxe priamo v teréne.
1: A práve v období Nevesty predanej Kubovi Jiží Suchý začal prekladať tvoje hry a texty piesní do češtiny. Preklady štyroch hier Jánošík, Človečina, Pavilón B a Ženské oddelenie vyšli v semaforskom vydavateľstve Klokočí v roku 2000 pod názvom Človečiny Stanislava Štepky.
2: Zaujímavý je preklad úvodného monológu z Jánošíka. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň, ako každý druhý či tretí v dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. V preklade pána Suchého to bolo takto. Bilo, nebilo, ale spíš bilo. Byl deň, ako každý tretí či druhý. Ve vesničce Ťarchová žila jedna poniekud tehotná žena.
1: Podarilo sa a je to vtipné.
2: Od klasika sa dalo čakať.
1: Veľký divácky ohlas mal akože civilný autorský dialog pána Suchého s tebou. Na ten som sa ja vždy tešil. A vieš prečo? Vždy to bolo iné.
2: Vieš čo, dialog vznikol veľmi spontánne a improvizovane krátko pred premiérou na poslednej skúške. Ver mi, bolo mi vtedy veľkou cťou, ale aj pasiou rozprávať sa a improvizovať priamo na javisku s mojím pánom učiteľom.
3: Pane kolego, než oni se tam převyknou. To bude chvíli trvat, že jsme si tady tak sedli a tak si nějak chvíli popovídali. Tak nějaké od spisovatele se spisovatelem.
4: Využijeme ty časný úplně záchranná služba.
5: Ano. Já sobě to jedno vlastně záchranný, si to můžeme vykazat jako společnou akci, čo bude? Potvrdíme si to na celé, to bude to.
3: No, tak.
5: No, když jinak nenáte, tak já začnu, no.
3: Když se páči.
5: Tak třeba, jestli pak víte, koho mám před očima, koho si představuju takhle za vlahé letní noci, když nemůžu usnout, nebo když je měsíční svět padá na postel, já se probudím a nemůžu spát. Koho vidím?
4: Já, ale by to nebyla ta jistá, čo já, ale jinak já.
5: Budete se divit, já si představuju vás.
4: Suchý prd.
5: To zmohlo, to
6: bylo. To nebolo.
5: Ale to vás mám před sebou v životní velikosti.
4: Dobré.
5: Dobré černýho, trenýrný máda. A říkám si, kam ten člověk chodí na ty nápady. Kde se mu to v té hlavě bere? Jaký jsou asi ty jeho tvůrčí postupy? Jaký jsou ty jeho umělecké metody? Jaký jsou asi ty jeho příjmy? Tohle mě všechno je hlavou. A najednou vidíte, tady sedíte vedle mě. Já tady sedím, prostě sedíte tady mezi námi jako, promiňte, že to tak řeknu,
4: povedz, jo?
5: Já to povedz si zpravdu, no. Jako s odpuštěním, jako jeden z nás. A když já tak hledím zblízka do těch vašich hnědejch, lidsky angažovaných očí, tak ze mě všechen ten strach najednou opadá. Ta úzkota, ta tréma, to jde pryč. A já vám kladu přímo tu otázku, jak vypadá ta vaše práce, jaký jsou ty vaše tvůrčí metody. Jak postupujete? No.
4: No, tuto otázku jsem ozaj čakal.
2: Když se já ráno na oběd prebudím, prvé, co urobím, navštívím malou sanitárnu místnost uprostřed nášho bytového jadra. Ďalej a tam sa holím, pretože v tej predchádzajúcej nemáme zrkadlo.
5: Vy tam nemáte zrkadlo?
4: Ne.
5: No to pomôcť prichádzate. No.
2: Potom sa oholím, umýjem, niečo si zajem a potom si prečítam všetky naše noviny.
5: Všetky, ale to...
2: Čítam všetky, dozvedám sa jedno. Tak sa vám dozvedám, akými veľkými, skutočne veľkými problémami žijú takí obyvatelia Kvadra Lundry. Pane Bože na nebi, čo tam majú za to... Náto Kvadra Lundry. Náš úsek verejného a spoločenského života, to je jeden velikánský problém. Je to tak hrozné dojmy, nechal na to ľahostaním. Rozbehne sa po celom našom byte, bývame na 12. poschodí z paneláku. Rýchlo utekám reku, oťahnem záclonu, rýchlo sa pozriem do reku, čo u nás. A vidím, že u nás je všetko v najlepšom poriadku. Keby sa vrátil naspäť a zabarkádoval by sa, zakúklil by sa do svojich prízemných, primitívnych problémov. Od svojho vlastného nosa by sa nepohol. Lenže ja nie som ako druhý malomešťací zakúklený do vlastných problémov. To nie je môj prípad. Ja v tej chvíli sa postavím a skríknem na celú našu základnú bunku. Dajte mi papier! Dajte mi papier! Papier! To sa na svet tlačí tvorba. Tvorba prichádza, tvorba. Dajte mi papier, dajte mi, nikto mi nedáva zaujímavé. Myšťaci, všetci zabarikádovali. Ja tým, dobre, dajte mi papier. Možno aj preto, že nikto nie je doma. Dobre, vyťahujem ten pekný biely čistý papier, položím ho pred seba a hovorím, ty leňoch jeden biely, ty sa tu vyvaluješ a zatiaľ také Kvadra Lundry, ja ti dám, na, tu máš myšlenku, ja ti dám, na, tu máš druhý, odpočkaj, na, ja ti dám, na, a zrazu 100 strán a nepodpíšem sa. Viete čo, ale ja si to potom prečítam. Chytím a hodím takto na kop. Ja potom tak sedím a pozerám sa na tú kôpku a hovorím si, urobím ja ešte takú.
0: A potom aj ceruzky salám, čože ja viem. Víte, raz som teda prejsť, prečítam, čítam. To nie, chytím, roztrhám a hodím do koša. Tamto patrilo sa na začiatku. Keď si ja tak potom sedím, pozerám sa na ten kôš a hovorím si, píšu aj druhý a nezahadzujú. Možno na prvý pohľad, ale na druhý. Vyberiem to odtiaľ, pozletujem odzadu, už to má takú patinu podľa toho, čo sme večerali. Ale toto som ja zahodil, veď to je bežné. Toto sa utekám s tým, tu by sa zdalo, aj tu by sa ešte pravda dalo, ale takto ako celok, vezme to takto po pazuchu a utekám s tým do vydavateľstva. Tu máte, vydajte. A vydávajú. A čo vy, aký je ten váš proces?
5: A to je zaujímavé.
0: Ale no, ja viem, že je, ale predsa no.
5: Tak, ja proste ráno sa probudím a vlastne řekl bych, že projdu tu tež trasu, co vy.
0: To je tá vaša známa pražská C trasa.
5: To je spíš BC trasa.
0: Spisovateľ prvej kategórie.
5: No a ta moje trasa končí u psacího stroje. Jo? Prostě najednou stojím u psacího stroje, teď tvorba už ve mně burácí, už se derne na povrch. A já najednou strach. Třást se začnu, pot mě vyvstane na skráních. Jo? Úzkost mě sevře, hrdlo, strach na mě padne. Víte, čeho se začnu bát? Abych ty kopíráky nezaložil tou lesklou stranu na mě.
0: Stáva sa mi to často. Viete čo, ja to odpichávam a im to také napísané posílam a oni všade majú pocit, že ovládam nejaký cudzí jazyk. Ale pokračujte, skočujte.
5: Ja tento strach překonám. Ja ho překonám a začnu. Píšu.
0: Nie.
5: No a píšu, no.
0: Co sa počítal speciálne?
5: Píšu tak dlouho, dokud se nedostaví první porucha, já používám stroj tuzemské výroby a porucha se mi nedává dlouho čekat.
0: Čiže máte značku Made in?
5: Made in. A najednou třeba přestane psát písmenko. Myslíte, že vezmu stroj, odnesu do opravy a čekám 2 měsíce, než to spraví? Ne. Já píšu dál, ale od té chvíle musím vymýšlet slova, kde se to písmenko nevyskytuje. Víte, jak se to začne komplikovat, ta tvorba?
0: Prepačte, že vám skáčem do reči, vám chýba písmenko, také písmenko chýba. U nás už máme také písacie stroje, že na nich chýbají celé vety.
5: No u nás už taky na tom pracujeme. No, teď píšu dál. Druhý písmenko vypadne, no to už daleko těžší potom všechno, ty úkoly. Potom válec se neotáčí, neposouvá, písmenka se zasekávají. No, já bych řekl takhle, ta moje tvorba to je vlastně souboj člověka se strojem.
0: Povedz si to ještě raz. Čo je to?
5: Souboj člověka se strojem.
0: To bylo povedené. To je metafora.
5: A takhle já metamfory pořád. Vítězního konce.
0: U nás len vítězného priemeru.
5: A najednou vezmu poslední list toho díla, dám ho do spod a teď celý to dílo si vezmu, a začnu ho číst od začátku, poněvadž mezi tím jsem zapomněl, o čem to je, tak čtu. Strach. Najednou se mě to všechno sevře, úzkost na mě padne, bojím se. Víte, z čeho dostanu strach? Sám ze sebe. Najednou čtu ty velký, gigantický myšlenky a říkal si, takováhle myšlenka, že se směla zrodit v téhle hlavě?
0: Vyloučené.
5: Vyloučené. Počkej, jak jsi to myslel?
0: Jako příklad zo života.
5: Tak, to jsou myšlenky, za jaký by se nemusel stydět ani Goethe. Třeba nebo. Ale já čtu dál a najednou zjistím, že Goethe se opravdu za ně nestyděl. No. tím? Mám to snad kvůli tomu vyhodit Štěta? To bych tomu Gendemu nemohl udělat. To je slušný člověk a ten by byl rád, že ty jeho myšlenky žijou dál, byť pod cizím jménem. Nejde o člověka, nebo myšlenku.
4: Když vás tak počívám, povím pán kolega, to, co jsem si stihl preložit.
0: Jsme vlastně taky krizitelé a cizích velkých myšlenek.
5: Krizitelé cizích myšlenek, tak by se nám mělo říkat, a ne jak nám říkají.
4: A kam nás posílají?
5: Vás taky?
0: Ano.
5: Že jsme se tam nepotkali.
4: To je otázka času.
5: No, já vám řeknu, my máme dost podobný problém, já to úplně cítím. My bychom si jednou měli sednout, dát si vínko, nechat si zahrát, pochod plagiátorů a porozprávět si. Já naťuknu jeden problém, jo, třeba, jestli to taky máte, že když člověk tvoří, to není, že by se tvořilo v nějaký pohodě, to tvorba to je vnitřní boj. My se musíme protrpět až ke dření, až k jádru a dření toho díla, jo, to se trpí.
0: U nás se to volá umelecký příležitostný katar.
5: To je prostě u nás tvůrčí muka.
0: Prostě, tvorivá muka.
5: My musíme se protrpět tím dílem a to se netrpí týden nebo 14 dní, to se trpí třeba měsíce i roky se trpí, než se člověk dotrpí až k tomu konci, hned po těch létech konečně dílo uzavírá a najednou mě tak napadne, že ten talentovaný to jde snadno. Nedožhalo by vás to?
0: Vnímáte lehšiu otázku? Víte čo, takto to musíte robiť ako ja. Tých talentovaných treba len nenávidieť, neznášať ich. Samozrejme a písať na nich, kde sa len dá, nepodpísať sa. No čo to je, keď je niekto talentovaný a píše pre Boha väčšinu, to ja už mám byť z toho čo? To on píše, jemu to píše samo.
5: To je podvod.
0: To je umenie, prosím vás, pekne. Ale nemať talent a písať a vydávať, to je umenie. To by sa u nás malo oceňovať.
5: To u nás už se oceňuje. No.
0: Praha je Praha, no.
1: Samozrejme, všetko sa to dobre skončilo. Kubo sa stretol s Maženkou, zalúbili sa a tak ďalej.
2: A my sme si všetci spoločne s veľkou chuťou zaspievali záverečnú pesničku.
1: Nevesta predaná Kubovi. To bola vtedy v Bratislave divadelná udalosť.
2: Mám taký neskromný pocit, že asi áno. Pán Suchý, milý Jirko, nech má ten tvoj zázrak v ľuďoch dobre voli. Dlhé, veľmi dlhé pokračovanie.
1: A ja prajem tiež všetko najlepšie. A nech vaša nočná pošta chodí na to Slovensko čím častejšie a čím dlhšie.
2: Do počutia o mesiac.
1: Do počutia.

hlásí o slovo. Slunce má po šichtě, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.

Četl jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

věcí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě,